si se mnou, Kristýnko. Stejnou písní, jakou tlukou slavíci, tluče tvoje srdce, Kristýnko. Tobě samo nebe slétlo dolící, jak si krásná moje, Kristýnko, jak je